0: Česač minči no, posede mi je dobranje přeje serbski rozvoz. V Krosčicach přijotovachu so v mininych tydženjach kitro intenzivnje načerauši večer sportová jednotka v osvíči minuce 45. letny jubilej. Potem zo koruny dla kulovate 40. narodnine v osvíčili nesu bychu so v předsedstvě rozsudžili do leca tak rec nakvatač. A za to su v osobitu rům organizovali tradicijske mústvo Dynama Drežďane. Bez s hosťom a nastupí v jubilejnej rie přečivo serbskej vúbrance starých kniezov. Končný vúsledk bie po 90 minčinách 07, nedoši profiojo, so po takým jasným přesadžichu. Na boku serbských kopariov pak bychu pory najebač jasne, abo jasne poražky, všetké miezvoča, nedživajce toho s posmívkom pokryté.
1: Also naprimer ja war hode, so ist ja tun Squadnus, Dostau ist Suburac, aber wir sind 7-0 nach und zu, ja, vielleicht jene Rotasche Welle, ha, jene Pritku, wo vielleicht die Sanas Mund noch war, der Wessler, ja, Kuschepat, Pjau, Mio, ha, hat ständig Wärtsliti als nächstes Profi-Kommens zur Rallye, jen toa Vigi, Gatte, Gioia Nabul, Kotre Rumo, ne Satschina, Dam Kuschemaus, Milkso, Nidor, Mikosta, ja, es muss so schüsse Wessler, Milia, Dört, in der Wannisch, nicht nur erst das Ranio, da bin ein Top-Event, Wujka Češ.
0: No, to praj mi oči Njakubaš, kiž by džil serbskej vúbranky starých kniezov. Niedže 500 přiladovariu by se čera večer do Krusčic dojevo a tuči vidžachu na rajnišču vopravdže tež znate mjena Marko Hartmann, Robert Koch a Matias Maukš. To sú mjena, kiž znamienča dorosčená generácia fenu kopajnce v našim regióne na kúždy pát znaje. Tež sobu organizátor pokvadník SJC Szymon Žur by nekotre menči Čine porie přeušo spokojom, tiž do kovavokovo by to po jeho mieneniu poradžene svičen v Krosčicach.
2: Dječi sú boli jačač, ja buch pravo, stopusta dječi porie nedom namestno po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan sú jaraz dvorlive, fotačina, so rozmovia, vopravdže super typu, dobien prajč, ty namestne. Ha wona wiecio, zo jo kuzi, kisza dżęca jobu, weselo miu. Ja si myslu, z momen dobry ramik, tej wobradzili, przyladowariam, ale też mustwo zdreżan, su wobradze jara przekwalpende buli, ha so weselili, a nike tej ze stuśto kwalbu, so rozmowali z nami, ha hoj, przełszym spokojom, ha wesu.
0: A tak nieżysze w Kroszczycach, tej szcywu kwilu pory jeszcze dobra nalada. A z tym pak nie je pecha szczocety jubilej sportowej jednotki jeszcze doswiedczene. W biegu lieta maja mienucy jeszcze dwaj dalsze eventaj planowane. W tym my informujemy, zo niebychcze wy niczo skomdzili. A sprawnie prajene Marko Hartmann, Robert Koch a Matthias Mauksz ja osobiście po mnie nie znaju. Ja jestem z kiery generacja jeszcze Bernd Jakubowski, Hans-Jürgen Dörner a Hans-Uwe Pilz. To wiecie, szok.

co do mičinu do 8 měsie, na to bych rovně ještě váhala, že jsou šuče svědženě měje mětaně, hač tyž ve sáně nach bych se prašala. A bums, mám to čorno nabivím přes app Vútrobny Jack zapřídživo a smím tu oficiálně ze scedlky čítač. Sčijovace vodby je předvídžané a to na měje mětaně ve sáně nach sobotu 9. měje od napu 4. Měje mětaně s malým programom a přizamknie se potom kofi a tykanc na svědžinský vůdce tovarstvo Sernjan, věstné tovarstvo Sernjan, přeprošuje vůtrobně Sernjanu a Sernjančanku a samo sovětiš. Oj, ľudí ze svokolných jsou, když tam si tyž rádi dojedu, tuž nech měja dženca právě padně a vůzvolče si pravoho městského krála. No, lípe toho, když nejspíšný šobeja. Peč menšinu do 8. tu je Serbský rozvoz, Vútrobny Jack za informaciu.

0: Dobre ranje, Mato.
1: Hallo, Bettina. Můžeš skrótka raz sklu džažeć?
0: Na wizo. Čeho dlaty vodu z akvária čiraš?
1: To słuša kožu sobotu k tomu. Zoso vo můj akvári staram. Od algo vúredíč, kusk čiste činč, vodu nuc a jeli je treba drúde tež filtr vúmenič.
0: Také domjace zvírjomič nie je než veselo, ale tež dživo. Šojne, kotre máš. Šelake je dundak pa mižo predstaju. Mestru im psa, nopavy, konje abo hojada.
1: Dženca s vujki a koze naredže. Sme menujce v Mivočicach pobili, když bydli pola maje a noa nedom cua vulka svojba vujko a tež pola kozu maja dorost.
0: Nie su pak to cíle jednore nikajke kozy. Nie, svuše jak družinje, kotraš je vorožena a steje na tak menovane červene listčinje. Što to ryka a dalše zajímavostky okolo kozu a vujku slyšiće nitko.
1: Su sobu najstarše domace zvěrata člověka.
0: Hižo před 10 do 12 tisac letami je člověk s tím započal si kozy a vůdce džážeč. Kozy su jara mudre a vůšikne zvěrata. Může hač do 3 metrů vysoko skakač, jara dere krosnovač a maja dobrý měrkuš. A, še hižo raz vůčko kozy zblízka viděli, maja cíle vosebite podouhojte pupile a může z nimi vokovo se ladač, bez to zo svoju vohu hýbaja. Kozy může samo starobu 18 let docpěč.
1: Što je červená liščina za vorožené zvěrata?
0: Nekotre rasy kozu a tež druhého skotu, napríklad kokošu, konju, vodcu abo hoviadu, liča k družinám, kýž sú o sebe vorožené. Příčina? Běhu časa je človek do toho smiera plahoval, zodávaja krúhy napríklad o sebe veľa mloka. Nesú kokoše o sebe veľa jeku, abo zo sú konie o sebe spiešné. Zo nebychu so staré, popravné družiny zubili, dáva tajka červená listčina. A na nie steja napríklad tiež durinské lesné kozy, kýž vám potom nedom blíže predstajme.
1: Nic na červené listčine, ale za to čím žotnejšie.
0: Sú skočatka, kýž vám dženca toho runia predstajme, sú to menujce vujky. Všejžo videli, zo spia vujky zločinené maj vočomaj, a brnješ su tajke małe, maja vujki vo veľe viace kosťu hačmy človekojo, menujce 208 posta, porno našim 212. Čeho dla nesteja na červenej liščinje? Na tuti su jenož domorodne zvierata. Vujki neslušeja k tomu, dokež su popravom z južnije Ameriki. Nimo toho su jara voblubované domjace zvierata, tak zo je ich dosť a nie su vorožene.
1: Šo jedne hač vorožena družina abo nic. So šedne von je starač, ty by so tak abo znak. Kak so vujki vesela, když če rano vidža, a če odlamaš z kozami v zime jace dživo hač v liču, v tem rečime po příhodni hudbě.

0: Dźěće sej wy tež snano, wosobje jako dźěći na bibaski natykali ze srododendronowych kwětkow k čenju, kdyžće byli po puću na pastwinie horje we kamjencu, no to móhli tež zaso raz wuspytać znajmjeńša, sym to ja přeco rady činiła njedźelu. Jutře wudani so wulet mjenujcy tam na pastwinu horu, kiž pućnje rejnje k čeči ze srododendronami. Tam netrebače jenož sami kodzić, a si krasne kwietki wobladać a kčenja w najšelakorejších barbach, ale môžeće so tež a to doporuču na vosibitym večenju po parku tam po horje wobdzielić. Započnie so po šipuniu dvimaj zastupje damotny, a idealny tip za naletne wukodžovanie z vúladom na lesingowe miesto, to tak a tak je po takim po. Pastwinie horje noškovač ze sprzewodom a si krasne rododendronowe kčenja rozkvast štač.
1: Nábožné slovo.
0: Mađemca Antonius Kretschma ze Dubrenka.
2: Protika je bona, nadavki su jasne. Raz beži lipje, a potom zaso menje. A přiušim dawa wokomiki, v kotruž spoznaješ, nuckonje nie je přela dawno viace tak jasne, kaj zvonkonje skutkuje. Tu pokazuje so husto viace, hač jenež časowy čišć. Tež v mjesobnosći nešto pobrachuje. Rozmowy była jasnadne, reakcje krótkodobne, a to, štož mu poprawom zjazać, dostała ledma ruma. Prašam so, što je so stało, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so mjesobu derje zrozumić. Samo przeczyny mjesobny wopkat przekłapia. Ale przyczyna zmiany nie je tak spyszne spoznajomna. Jest kery niszto, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho, zo vydomje započniemy a přestaniemy. Snano, že to dla mienie voto perfektny plan dodžažeć, ale prostče přestać a nic hišče viace činić. Nic hišče spyšniši być, ale wokomik woprawdže zmierom być a spoznać, kak wiele je poprawom było a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenož přestavka, je myslička, zo njezetkaš boha jenož v prucovanjach, ale run je tam, gdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonius Kretschma z Dubrinka, v nadoku a zamovitosti Kuloskeje vosade. Cimínčine dođevečech spiva Ingrid Rakec.